Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: was almost love. It was almost love.
1: Hit Rádio Zlín.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: máme ji!
1: Naši novou akuvrtačku.
0: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
0: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: www.teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásnou sobotu, za chviličku 7:00, první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl daleko větší. A to i přesto, že se v lednu vyplácené důchody zhruba o 300 valorizují. Parametry výpočtu nových penzí totiž od ledna zlepší minulý růst mest, od něhož se důchody také odvozují. Na parkoviště v pražských Čakovicích se v pátek večer sjeli stovky upravených aut a zhruba 2 500 lidí. Ilegální tuningový sraz komplikoval dopravu v okolí, na pořádek ale dohlížela policie se zásahy z vrtulníku. Vážnější problémy hlídkám hlášeny nebyly. Část účastníků se po 10:00 večer začala přesouvat na Zličín. Policie teď kvůli celoevropskému sjezdu dál drží zvýšenou pohotovost a sleduje hlavní tahy. O víkendu se má akce přesunout na Moravu. A pojďme také na sport. Francie v Lize národů poprvé ztratila body, když remizovala 1-1 s Itálií. Belgie naopak mezi elitou nezaváhala a porazila Turecko 3-0. V druhé lize Robert Lewandowski zaznamenal hat-trick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0. A Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Na letišti v Kroměříži probíhá Den uniformovaných sborů. Akce patří mezi největší tuzemské přehlídky práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků či klubů vojenské historie. Jedná se už o tradiční podzimní událost města Kroměříže, na které se podílí také Technické muzeum v Brně.
4: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mly nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět. Odpolední teploty stále velice příjemné, tak užívejte skvělé počasí až 24 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
5: Krásné dobré ráno, Lea s Filipem s vámi 7:03, tak nám napište, kdo s námi taky vstáváte, nebo usínáte, anebo pracujete, prostě ať už děláte cokoliv, taky s námi můžete cestovat a nebo nás ladit online. Díky, že jste s námi, sobota 3. října, nevím, kdy se to stalo, za chvilku jsou Vánoce, k tomu se dneska ještě dostaneme, tak hezké dobré ráno a jdeme hrát.
0: Hit Radio Zlín.

0: Ordinary Alex Warren, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek k tomu, s vámi Lea a Filip. Celý víkend nás čeká nádherné babí léto a já přemýšlím nad tím, proč se tomu říká babí léto, to je jak dědečkovo léto.
1: To já nevím.
0: Dědovo léto, proč babí léto?
1: Já to jdu najít.
0: Tak jo.
1: Jo, protože máme na to chvíli.
0: Někteří z nás už jsme schovávali zahrádky, že jo, malověrní restauratéři. Tak prosím vás, má být nádherně. Český hydrometeorologický ústav, to jsem řekla hezky po rádu, to je strašný jazykolam.
1: To se vytáhla teď.
0: Slibuje 25 stupňů a oblohu bez jediného mráčku. Jenže když se podívám na počasí na příští týden, tak nám tohle vydrží tak do úterka. A najednou od středy 13 stupňů, 12 stupňů, 11 stupňů. Takže prosím vás, kamarádi, užijte si víkend, co nejlépe můžete. Užijte si toho nádherného počasí. Dobíte vitamin D a dobrou náladu, energii. K tomu samozřejmě náš playlist. Co víc si přát? Ale proč se tomu říká babí léto?
1: Hele, já jsem chtěl využít AI, všemocný nástroj moderní doby, a jako je to tak divně popsaný, že ani nevím, co to chci číst. Jo.
0: Řekni
1: to. Hele, tady je třeba napsaný, mně to nedává smysl, ale přečtu, co píše AI. Původ v přírodě, pavučiny. Hlavním meteorologickým znakem tohoto období jsou jemné stříbřité pavučiny poletující ve vzduchu, na kterých se mladí pavouci nechávají unášet větrem, takzvané babí léto v biologickém stavu. Jako chápeš to?
0: Ne.
1: Co ta, takže přátelé...
0: To je porádu na mě strašně složitý.
1: Nevěřte AI, jo, ona někdy se trošku jako zblázní, takže my to najdem zatím.
0: Tak hezké dobré ráno, a pokud víte, proč se babímu léto říká babí léto, ale třeba Filipovo léto, nebo Hitrádiové léto, nebo Lej léto, dědečkovo léto, proč je to babí léto? No, ale bude krásně a to je důležitý. Tak hezké dobré ráno, my jdeme hrát Forever in Love a taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy a jejich We Pray za chviličku.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy a přišla nám krásná zpráva, proč se babímu létu říká babí léto. Krásné dobré ráno, Leonko a Filipe, no mně vždycky teda bylo říkáváno, že babí léto se tomu právě říká kvůli těm poletujícím jakoby vláskům, které připomínaly babičiny šedivé vlasy, proto babí léto. Konečně, hezky vysvětleno a nepotřebujeme k tomu AI.
1: No přesně tak, podepsala se posluchačka?
0: Počkej, tady v dalších zprávách vidím Ivča, tak asi posluchačka
1: tak Ivča.
0: Ivča,
1: my oficiálně teď oznamujeme, že Ivča posluchačka i tady je chytřejší než umělá inteligence.
0: Tleskáme, protože hrozně hezky napsaný. A je pravda, že já si vlastně vybavuju, že opravdu ty pavučinky lítají. Mně se stalo 2 dny zpátky, že jsem někde procházela a nejednou. A bylo to celý obličej od pavučiny. Takže babí léto, krásně vysvětleno. Za chviličku Pokáč, nebo taky Axwell Ingrosso, a nebo Katy Perry. Hezké ráno.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Miau.
1: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: That you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nashville Ingrosso, More Than You Know. Teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý mladík v Heilbronu oslavil své 18. narozeniny a možnost řídit bez dozoru tak divoce, že necelé 3 hodiny po půlnoci s autem plným 4 kamarádů nezvládl rychlou jízdu na kruhovém objezdu. Narazil do stromu, zdemloval vůz na totální škodu, ale celá posádka skončila v nemocnici jen s lehkými zraněními, ale zajímavé na tom je, že tady hned po 3 hodinách přišel o řidičský průkaz.
0: Tak opatrně za volanty a hlavně, že to dobře dopadlo.
2: Texaské obci došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že Trinidadští, respektive to je ta obec v Texasu, strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek a naopak jim prý spíše škodili. Na celostátní výstavě v novozélandském městě Taupo soutěžilo téměř 300 perfektně načesaných a hýčkaných morčat o titul šampiona. Unikátní akce přilákala stovky diváků a o vítězích rozhodoval v mezinárodní porotě také pozor český rozhodčí Jiří Kytner, který na protinožce dorazil posuzovat kvalitu srsti, barvu i celkový zdravotní stav těchto oblíbených hlodavců.
0: Měl jsi někdy morče?
2: Ne, neměl, ale chtěl jsem ho, jsem rád, že rodiče mi nedovolili každou věc, kterou jsem chtěl.
0: Já jsem taky morče nikdy neměla, já jsem měla křečka a taky to nedopadlo moc dobře.
2: Ty jsi to říkala před chvíli, já bych to radši do rádia nepublikoval.
0: No, vysála jsem ho vysavačem, ale úplně nechtěně, protože by utekl a prostě, no, stalo se to, ale už je to strašně.
2: A to už nešel z toho sáčku vyndat.
0: On to nepřežil.
2: On to nepřežil, tak budíš jemu zem lehká.
0: Je mi normálně smutno. Fakt. Po tom křečkovi.
2: Amen.
0: Jdeme hrát muziku. Bože můj, já jsem si na to fakt teď vzpomněla, já nevím, mě bylo 12, 13, je to tak, fakt strašně
2: tak
0: dlouho.
2: Tak si kup odpoledne novýho, jo?
0: Ty křečku.

0: Jason Derulo, Take You Dancing. Hezké dobré ráno, pojďme se podívat, k čemu se váže den 3. října. Kdo dneska slaví, co se dneska děje, tak přátelé, Světový den úsměvu. To tady u nás na Hit Rádiu funguje, protože my se tady docela nasmějeme, co Fildo?
1: My se smějeme neustále tady. A hlavně, víš, co se mi líbí?
0: Ne.
1: Že my neustále hledáme nějaký otázky, že hlavně tebe dneska napadlo prostě nějaký téma, víš? Hledali jsme prostě, co to vlastně vůbec znamená babí léto, kde to vzniklo, jo? A předtím ses mě taky ptala, kolika let se vůbec dožívají morčata, tak jsme se na to podívali. Já jsem se vlastně tady dneska jako vzdělal, protože já jsem typoval...
0: Obohacující ráno.
1: No přesně, já jsem typoval, že křečci se dožívají 5 let,
0: ano.
1: A pravda je, že ty nejdéle žijící 3,5 roku, tak aby i vy jste byli obohaceni o tuhle informaci.
0: No, aby toho nebylo málo, tak přidáme ještě to, že dneska je jakýsi den přítele, boyfrienda. Tak holky, ženy, dívky, svým partnerům, pokud někoho máte a nejste single ladies, to bychom si taky mohli zahrát, Beyoncé, tak prosím vás, obejměte je, dejte jim polibek navíc. Oslavujte to, že se máte, že se probouzíte s ním, že usínáte s ním a prostě, že jste milovány. Co si, Ježíš, až hlas mi z toho přeskočil. Milovány, chtěné, prostě krásné pro ty vaše polovičky. A pánové teda, no, tak všechno nejlepší, Fildo, všechno nejlepší. Ty jsi takový můj rádiový parťák.
1: Děkuju.
0: Boyfriend, tak můžu ti říkat boyfriend?
1: Jo, říkaj mi boyfriend. A to je taky už nějaká písnička.
0: Myslím, že od Justina Biebera. Každopádně za chvilku Benson Boone, Lucenzo Don Omar, dáme si troška léta, Densko Duro a spousty dalších skvělých hitů. A kdo ví, jestli nepřijdou i kabáti.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
5: House running.
3: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
1: Online.
2: E v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům cen Thálie. Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku, v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. Tentokrát za období od 1. července 2025 do 30. června letošního roku. Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. Druhý pilot společnosti Fly Dubai, který se podle vyšetřovatelů ve středu pokusil během letu do Tel Avivu záměrně zničit letadlo, kde bylo 182 lidí na palubě, měl už dříve zákaz létat v rodném Ománu. Tamní úřady mu letectví zakázaly kvůli obavám z extremismu. Přesto ho později zaměstnali aerolinky ze Spojených arabských emirátů. Muž během letu napadl kapitána a katastrofu se ale naštěstí podařilo odvrátit. A pojďme také na hokej. Nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL 2 asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíce času, téměř 22 minut, a měl 3 střely na branku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Dneska je Světový den zvířat. Slaví se i v Zlozmín, kde na vás čekají i nejrůznější zajímavá stanoviště. Na programu jsou také večerní lampionové prohlídky. První skupina vyrazí z nádvoří zámku v 18.30. Procházka potrvá přibližně 2 hodiny a dozvíte se na ní zajímavé informace o zvířatech v zoo.
5: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
3: Dnes přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě počítejte s mlhami, tak pozor hlavně na silnici. Odpolední teploty však budou opět fantastické, maxima až na 24 stupních Celsia.
6: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
7: Víkend
6: s Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
8: Krásné dobré ráno, pokračujeme dál 8:04. Za chviličku pro vás máme skvělý tip, kam třeba dneska celá rodinka vyrazit. Do té doby Imagine Dragons anebo Sam Feld a Jonas Blue.
6: Hit Rádio Zlín.

0: Follow You, hezké dobré ráno. Imagine Dragons, 8 hodin, 8 minut, hezké dobré ráno. Sobota, 3. října a my se podíváme, kam bychom dneska všichni společně mohli vyrazit. Máme tady totiž s Filipem pro vás skvělý tip. Na 7 místech Česka se dneska můžete podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě z roku 2018 až po rok 2021. Určitě si to všichni pamatujeme. A akci Den lesů nové generace pořádá státní podnik Lesy České republiky. A vzhledem k tomu, že dneska má být opravdu krásně, takové to typicky babí léto, tak návštěvníkům mimo jiné nabídne komentovanou prohlídku. Ukážou vám lesnickou techniku, včetně dronů, předvedou práci s motorovou pilou a taky práci stromolezců, anebo nabídne výroby ze zvěřiny jako pochutinu. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě je to pro celou rodinu, myslí se i na ty nejmenší návštěvníky. Pro děti lesníci připraví programy lesní pedagogiky. Tak pokud vás zajímá více informací a kde tohle všechno probíhá, mrkněte se na webovou stránku sazimelesinovegenerace.cz a tam najdete pro vás tu nejbližší akci.
1: Hit Radio Zlín.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si v muzice, pokračujeme i za moment. Čeká nás One Direction, což je z kapela, ano. Což je skupina, která už vlastně dneska neexistuje, ale my si na ně rádi zavzpomínáme. A taky bude jedna z nejbohatších zpěvaček, která se letos vdala. Taylor Swift, tak si na to počkejte.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+ KK až 3+ KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: podíváme se na tři zajímavosti ze světa. Například vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Nechcete opustit pohodlí gauče, ale chcete kempovat? Nový trend to umožňuje. Ve velkých městech se otevírají VR kempy. Zaplatíte za hodinu v prázdné místnosti s klimatizací a sluchátky a můžete virtuálně tábořit na Mount Everestu nebo si opékat buřty v pralese. Skutečné buřty jsou zakázány z bezpečnostních důvodů. No a italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout automobilistu příčinu. Za vyhození cigarety hrozí sankce až 47 tisíc korun.
1: A my jdeme hrát. Lucie, Lenka Dosilová, jsem tak hezké, dobré sobotní ráno.

0: Set Me Free, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Won't you set me free? Filipe, přátelé, kamarádi, víte, co je to kamínkování? Víš, co to je?
1: Ne, vůbec nevím.
0: Fakt ne?
1: Ne, napadají mě jedině takový ty kamínky, jak se na ně kreslej ty obrázky.
0: Ano,
1: mohlo by to být?
0: Je to ono, to je přesně to, když pomalujete kamínek, napíšeš na něj třeba i nějaký vzkaz a necháte ho na nějakém hezkém místě a pak ho prostě někdo najde a odnese zase někam jinam, tak to známe. Určitě jsme někdo někdy takový kamínek viděli, potkali, mně se dokonce stalo to už dvakrát, že jsem takový kamínek našla. No a existuje ještě jedno kamínkování, které pořádá Super Zoo, kde namalujete kamínek, donesete ho do jedné z jejich prodejen a jiní lidé si ho koupí. No a peníze jdou samozřejmě na psí útulky. A proč o tom mluvíme dneska? Tak ta kampaň totiž dneska končí. A my jsme pro pejsky zatím vybrali přes 4 miliony korun. To je prostě boží. Vy všichni jste boží, kdo jste k tomuhle přispěli, tak prosím vás, dneska ta kampaň končí, tak kdo ještě můžete, přijďte do Super Zoo, namalujte nějaký kamínek, tam se prodá, prostě to je tak hezký. A já vím, že naši posluchači, když o něco jde, tak se umíme všichni semknout a pomáháme společně, takže prosím vás, pojďme podpořit psí útulky. Namalovat kamínek, tam se prodá a veškerý výtěžek tam půjde. To je krásný.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů. Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. Staré město.uh.cz.

0: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Dudakoupelny.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Největší hity, které jsme poslouchali v 90.
4: A většinu z nich posloucháme dodnes.
3: Hit Radio 90.
4: V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl navíc daleko větší. Do davu fanoušku rugby v australském Newcastlu severně od Sydney vyjelo v sobotu ráno auto. Zranilo 10 lidí, včetně několika dětí. 5letá dívka a 67letý muž jsou v kritickém stavu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní policii. A pojďme také na sport. Český tým narazí ve třetím kole Ligy národů na nejtěžšího soupeře. Svěřenci trenéra Santiago Denie se po dvou porážkách střetnou v Ovědu se Španěli, posledními mistry světa a Evropy. Výběr La Rocha má plný počet bodů a navíc drží rekordní sérii 40 zápasů bez prohry v základní hrací době. Přímý přenos utkání Španělsko-Česko s předzápasovým studiem můžete sledovat na ČT Sport v sobotu, tedy dnes od 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na kroměřížském výstavišti probíhá až do zítřka Floria podzim. Nakoupíme si zde vše potřebné na zahrádku, ale najdeme tady také bonsajovou expozici. Akce nabídne také odborný program zaměřený na zahradničení a péči o rostliny. Nechybí ani ukázka ikebany nebo aranžování dušičkových vazeb.
0: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
6: Dnes bude přes den většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ráno počítejte s mlhami tak opatrně, hlavně na silnicích. Odpoledne si však užijete opět skvělého počasí, bude až 24 stupňů Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, minutku po 9 s vámi Lea a taky Filip Lejče.
6: Krásné ráno.
9: Dopoledne.
6: Ne, je ráno.
9: Ráno už bylo za námi.
6: Dobře.
9: Už 2 hodinky ráno vysíláme, tak teď už je dopolko. Každopádně narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. A dneska tam máme voucher v hodnotě 5000 korun a můžete to využít vlastně úplně na cokoliv. Víc se dozvíte za chviličku, protože teď přichází pes, který nekouše, to je Pitbull. A Mark Anthony, tak si to pojďme dát právě teď. Tak hezkou sobotu.
8: Hit Radio Zlín.

0: Sobota 3. října, hezké dobré dopoledne. Taky to kolem vás všechno chrchlá, sípe a kňučí. Že někoho třeba škrapká v krčku. Co, Fildo, jsi zdravej?
1: Já jsem pohodě, ale musím to teď zaklepat na dřevo, nebo z čeho tady máme ten pultíček, aby se mi to nestalo. Je to hned? Je to lusknutí
0: no,
1: prstů?
0: Je to období, chřipka, rýmečka, nachlazení, kosí všechno kolem jako sekáč osudu. U nás v rádiu to taky aktuálně tady vypadá, jak já nevím, na táboře tuberáku, protože každý na sebe pšikáme, kašláme, ještě že ten mikrofon máme každý svůj. Že nám dali každému mikrofon, takovou tu houbu na mikrofon. Aby jsme do ní přikali jenom naše bacily.
1: No? Jsi si jistá, že já mám svůj?
0: Ty ne, ale já jo.
1: Tak vidíš, tak nemluv za oba.
0: Tak prosím vás, kdyby Filip zítra nepřišel do práce, tak ho skolila rýmička, jo? Jinak stále častěji na doktory vlastně kašleme a snažíme se vyléčit sami babskými radami. A já tady pro vás mám úžasnou babskou radu. Za prvý, 3/4 z nás prostě nemoc přechodí, i když má 40 horečky a uklidňují se jenom tím, že si před spaním, nevím, na třeba hruď sádlem, jak nás to učila babička. Ale ne nadarmo jsou ty babské rady. Já třeba do dneška díky babičce a vlastně i mýmu taťkovi piju čaj z vlašáků, to znamená z těch skořápek vlašských ořechů. A nebo čaj s máslem.
1: Tak to neznám vůbec.
0: Neznáš? Tradiční domácí lék na bolest v krku je čaj s máslem. Černý čaj a do toho jenom prostě opravdu, já nevím, plátek másla dát si do malého šálečku a pomáhá to při kašli a nachlazení a hlavně na tu bolest krku. A nebo jako zdroj rychlé energie a prostě je to super. Fakt vyzkouší to a je to i dobrý.
1: Mám to teda vyzkoušet, když kašel nemám, funguje to jako prevence třeba proti kašli?
0: No spíš, když tě třeba i bolí v krku, nebo když máš unavený hlasivky, prostě něco se ti tam děje. Opravdu čaj s máslem, vygoogli si to a uvidíš. A odvar proti kašli, povařit z kořápky z asi 10 vlašských oříšků a v půl litru vody po dobu 15 minut, nechat to chviličku vylouhovat, osladit medem a prostě ten čaj je za prvý strašně dobrý. Ty si asi nedokážeš představit, jak takový čaj chutná, viď? Možná i naši posluchači, anebo naopak, to někdo zná, protože tenhle čaj pomáhá při suchém i vlhkém kašli, takže teď je období vlašských ořechů. Já jsem zrovna minulý týden dostala do hlavy kaštanem, tak jsem si tak vzpomněla, že bych mohla dostat i vlašákem do hlavy.
1: Přijdeš mi nějaká probraná dneska konečně z letargie.
0: Takže prosím vás, dejte nám vědět vaše babský rady, co vám pomáhá na nachlazení, nebo máte něco vyzkoušeného, osvědčeného, můžeme se všichni inspirovat vzájemně a my si jdeme hrát zase další skvělou muziku. Teď už Miley Cyrus. Let's go. 777 937 777 číslo k nám do studia.

0: Hezké dobré dopoledne, Hit Radio stále s vámi. Dneska pro vás máme narozeninovou ruletu, ale jakmile uslyšíte výzvu, tak volejte. Teď ta výzva ještě není, trošku to uděláme takový napínavější, tak si na to chviličku počkejte.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz
6: Hit Radio.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tady připravenáři odcházíme na houby a říkám, počkáme. Mám tady vnučku, říkám, počkáme, já to zkusím ještě a ono to vyšlo.
1: Ježíš, vy jste milá. Tak, normálně vy jste tak strašně pozitivně naladila, to je krásný.
0: Já mám strašnou radost, že vás slyším, to bude vám, ale ono.
1: Ježíš, vy jste láska. Tak Renatko, prozraďte, kdo má ve vašem okolí narozeniny.
0: Moje nejlepší kamarádka Adéla.
1: Adélka, dobře, zeptám se na ten datum, nebudeme se ptát na věk.
0: Na datum, je to včera.
1: Je to včera, takže 2.10. Já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Renatko, my vám tady s Fildou zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 2.10. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříček světový hit parád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat. Takže jdeme na to?
0: Ano.
1: Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže když zazní song, řeknete chci, nechci a pokračujeme. Jo?
0: Ano.
1: Tak
0: ano.
1: Jdeme na to.
0: Jo, to chci, tu miluju. Tak to je neskutečný. Vypiju se moje láska.
1: Ježišmarja, vy jste zlatá normálně.
0: Zelnej do nebe.
1: Nechcete tady pracovat u nás v rádiu, by máte normálně tak pozitivní na každý smích.
0: No vždycky nejsem tak pozitivní, ale relativně většinou, jo. Asi by mě to bavilo, no.
1: No, 100%, máte na to obrovský potenciál.
0: Děkuju.
2: No tak možná příští víkend rovnou na zkoušku, že bychom se Renatku vzali. Hele, dáme 2 testovací hodiny, když uspěje, což já nepochybuji, jak tady s náma bude až do konce vysílání.
1: Renatko, jste skvělá. Takže určitě Whitney Houston zahrajeme a teď máte taky ten správný čas, abyste Adélce mohla sdělit cokoliv máte na srdci, popřát jí k narozeninám, pojďte na to.
0: Dobře, Adélo, zlato moje, buď pořád taková, jaká jsi, úžasná, pozitivní, miluju tě, jsi moje sluníčko, všechno nejlepší.
1: A my normálně milujeme vás.
0: Tak
1: to se mi ještě nestalo, aby jsme takhle celou narozeninovou ruletu prosmáli, je to skvělý, já vám moc děkuju za vaši energii, každopádně máme tady dáreček a to je voucher od Slevomatu na 5 000 korun, kam na výlet, kam na véču, kam za odpočinkem, relaxem, wellness, masáže, prostě cokoliv.
0: Wow, děkuju.
1: Tak si to s kámoškou doufám užijete. Ještě jednou, Renatko.
0: No, to si neumíte představit.
1: Můžete se podívat na slevomat.cz, co všechno můžete zažít. Stejně tak naši posluchači a já vám děkuju za tu vaši energii, protože jste nám to tady celý normálně rozzářila.
0: Já děkuju vám.
1: Mějte se krásně. Whitney Houston letí za vámi. Ahoj.

0: Crying. Aerosmith právě teď z éteru Hit Rádia. Přátelé, kamarádi, za minutku 9:45, to znamená, že my dneska výjimečně budeme hrát o hodinku dříve vaše hity na přání k vaření, protože od 11. hodiny nás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou a Patrikem Hartlem. Já miluju jeho smích, takže těším se, to si poslechneme společně, ale po 10. hodině vy budete rozhodovat o tom, co naše Hit Rádio pro vás bude hrát, čím vám uděláme radost, koho pozdravíme, komu řekneme za vás, že ho máte rádi, anebo můžete vysílat i s námi. Napište nám na 777-937-777, co chcete slyšet, pro koho chcete věnovat váš vzkaz a třeba co dneska budete baštit, vařit, venku bude nádherně, tak vyražte někam na pěkný výlet a pište si a po 10. hodině se uslyšíme. Teď už Buddy Rockers, Cyril anebo Lana Del Rey.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Kdo si chce na podzim prodloužit léto, může vyrazit do světa za velmi výhodné ceny. Letenky do exotických destinací totiž spadly na předcovidovou úroveň. Zpáteční let do Thajska pořídíte v říjnu zhruba od 10 000 korun. Cesta přes Atlantik do San Francisca vyjde přibližně na 12 000. A v nabídce jsou i levné lety do Karibiku nebo do Jihoafrické republiky. Podzimní měsíce navíc v řadě vzdálených míst znamenají konec hlavní sezony. Menší davy turistů a nižší ceny za ubytování. A pojďme také na okruhy. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v kvalifikaci na Velkou cenu Japonska skvělé druhé místo v kategorii Moto 2. Český reprezentant přitom během bojů o pole position hned v úvodu upadl a v kačírku ukončil své první měřené pokusy. Na trať se ale stihl vrátit a v závěru kvalifikace zajel druhý nejrychlejší čas. Na vítězného Španěla Izana Guevaru ztratil pouhých 50 tisícin sekundy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Na letišti v Kroměříži probíhá Den uniformovaných sborů. Akce patří mezi největší tuzemské přehlídky práce a vybavení armády, policie, hasičů, celníků či klubů vojenské historie. Jedná se už o tradiční podzimní událost města Kroměříže, na které se podílí také Technické muzeum v Brně.
3: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě. Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
1: Dnes a to zejména odpoledne můžeme očekávat jasno až polojasno. Pokud jste plánovali nějaký výlet, tak to udělejte rozhodně dnes. Odpolední maxima až 24 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
4: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál. Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si o song, který byste rádi slyšeli z éteru, k tomu nějaký vzkaz a třeba i to, co dneska budete vařit k obědu, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Tak jdeme na to.
0: Hit

0: na přání k vaření, jedeme dál. Mrkneme na vaše SMSky, píše nám tady posluchačka Marťa. Krásnou sobotu, Leonko. Ráda bych nechala zahrát nějakou českou píseň, úplně mě nenapadá jakou, ale ty určitě něco vybereš. Jsem dnes trošku citově rozhozená, vezli jsme dceru o 2:30 ráno na autobus. Se školou jela na týden do Anglie. Ona asi neposlouchá, ale já jí nahrávku třeba pak pošlu. Jsi také máma, tak to určitě znáš. Krásnou sobotu, Marťa. Poslouchám a vařím dušenou mrkev, vepřový plátek a nový brambor. Ty brďo, Filipe, něco českýho máme zahrát. To je vždycky nejhorší, když posluchači chtějí, abych já vybrala píseň. Ale já jsem včera byla na koncertě 90-kového boybandu Lunatiku. Šla jsem kluky podpořit. A ty hity jsou prostě nesmrtelný, tak tě napadlo, co dát jejich píseň?
1: No můžeme dát, já jsem zrovna nedávno poslouchal i s klukama zajímavý podcast, tak se mně to líbilo, jak tam vlastně vzpomínali a vyprávěli tam vlastně to, jak po nich letěly holky, jak to bylo vlastně jako strašný a vlastně i neúnosný chvílema, tak se mi to hrozně líbilo a taky jsem si zaspomínal, jak i jako já kluk jsem Lunatik měl takovou obrovskou samolepku na takových těch bílejch dveřích, co dřív byly v panelácích, že jo, takže...
0: A kdo se tě z nich líbil nejvíc?
1: Počkej, jako líbil, jak to myslíš?
0: No nevím, prostě kdo tě jako zaujal nejvíc z těch kluků. Čtyři týpci, odlišné povahy.
1: To já jsem to
0: povahy.
1: Takhle jako neřešil.
0: Já jenom... jsem milovala toho, Davida. Takhle a dneska jako... vypadá úplně jinak.
1: Aby bylo jasno, tak líbily se mi holky normálně, jenom prostě jako Lunatik poslouchal jako každej. Ale ano. Asi mi utkví v paměti Aleš Lehký, no tak přece jenom je to i náš kolega moderátorský. Není?
0: Už není. Dlouho
1: no,
0: není už.
1: No to je jedno, ale tak
0: ale byl. Byl moderátora dělá. Byl rádia, ano. Tak jo, dáme si Lunatik. Ať je hudba tvůj lék, přátelé. A co bude dál na vás?

0: Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio. A hrajeme vaše hity na přání. Jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka. Ahoj Leontýnko, moc ráda tě poslouchám, mám strašně moc ráda tvoji energii. Pozdravuju také Filipa. No, Filipku, podívej.
1: No, tak já budu nakonec ještě slavnej na starý kolena.
0: Dneska vaříme, co dům dá, ale vypadá to na nějakou tu poslední letní grilovačku, teda už podzimní grilovačku. Prosím, zahraj Bill Medley a Jennifer Warner's Time of My Life. Uděláš nám tím velikánskou radost. Bylo by to pro vás do studia a taky pro všechny posluchače Hit Rádia. A Leonko, ty seš naše sluníčko. To je hezký. Ještě když to napíši zase ženská ženě, tak je to o dost příjemnější, než když to říká muž.
1: Začíná to vypadat, že jsi nějaká moc oblíbená. Přátelé, napište Leonce taky třeba, co vám na ní vadí. Ať to jako proberem trochu, že jo, tady.
0: Protože
1: ona tady vždycky chodí jak vlastně jako po chodbě v rádiu a normálně jí prší do nosu ještě, že má nad sebou vlastně strop.
0: Proč kecáš?
1: No jako je to pravda.
0: Víš, že taková nejsem.
1: Jseš trošku už doslova tak jako na hrušce takzvaně. Ne, já si dělám legraci, Leonka je samozřejmě skvělá a musím potvrdit, že ten příval té pozitivní energie tady je i mimo to, když vypne mikrofon. Samozřejmě některé dny jako nejsou zalitý sluncem, takže i nějaký krize jsme si tady zažili. Že?
0: Zažili.
1: Víš, že tady už spolu budeme 3 roky.
0: No to je strašný, anebo jak jsem plakala, jak jsme přinesli kapesníčky.
1: To je pravda. To
0: byla kauza, ale nebudeme se k tomu vracet.
1: No
0: každopádně, přátelé, kamarádi, ano, my vám chceme dělat radost hudbou a když máme tu možnost vám splnit nějaké to hudební přáníčko, tak od toho jsme tady a moc rádi. Prostě baby ani posluchačka Lenička nebudou sedět v koutě, tak přesně tohle si dáme za moment. Taky bude Macklemore, Ryan Lewis a možná i něco dalšího, tak si na to počkejte. Hezké dopoledne.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: a zeď. Tweet, tweet!
1: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: krásnou sobotu. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us. A teď někoho z vás bychom s Filipem chtěli na telefonu. Volat nám můžete na 800 937 937, pokud si chcete zavysílat s námi, poklábosit s námi, pokecat, jaký máte víkend a hlavně někoho skrz éter Hitrádia pozdravit. Tak linka je aktuálně volná 800 937 937 a my vám taky splníme i nějaké to hudební přáníčko, abychom vám našim posluchačům udělali radost. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, slyším mladý hlásek.
1: Jo.
0: A kdo tam je?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, Elinko, a kolik pak ti je let?
1: 13.
0: Tak to chodíš do sedmičky, do osmičky?
1: Do sedmi.
0: Do sedmi třídy. A jaký to je ve škole ta sedmá třída?
1: No, je to trochu těžší, ale jinak dobrý.
0: Dá se to zvládnout, že jo? A co pak děláš dneska?
1: Teďko pomáhám babi vařet.
0: Ježiš, to je skvělý. A co vaříte s babičkou?

0: Karbonát.
1: Pepovod.
2: Karbonát, ty mám snad ještě radši než řízek.
0: Že jo, no, normálně bychom si dali s váma, tak to určitě bude dobrá pochoutka dneska. To si moc šikovná, že babičce pomáháš. A co vám takhle zahrajeme, holky, aby vám ta práce a vaření šlo hezky od ruky?
3: To já bych chtěla pro babičku a pro dědu zahrát to Hotel California.
0: Ježíš, to je krásný. A tam máš i dědečka taky, jo?
3: Jo.
0: Takže víkend u babičky.
2: Hotelka.
3: Jo.
0: Tak jo, takže to zahrajeme babičce a dědovi. Jak se jmenují, Eliško?
3: Hana a Jaroušek.
0: Dědeček Jaroušek, ježíš, to je hezký, a babička Hanička. To je krásný, tak je moc pozdravujeme. Máš je tam někde u sebe?
3: Jo.
0: Ahoj babičko, ahoj dědečku.
4: Ahoj.
0: Moc vás zdravíme, máte úžasnou vnučku. Elinko, co bys chtěla dělat, až budeš velká?
3: Ne.
0: Ještě nevíš? Ještě máš času dost, tak ať se vám ten oběd podaří a Hotel California.
3: Jo,
0: posíláme za vámi. Ahoj, nashledanou babi dědo, ahoj. Ahoj Jelinko. To bylo roztomilý. I takhle mladí posluchači k nám volají. Já mám vždycky takovou radost. Takže děkujeme, pište si dál, co chcete slyšet z éteru Hit Rádia. Hezkou sobotu.

0: den pro Aničku z Prahy 3, řidičku tramvají, tak já doufám, že to udělalo velkou radost, která dneska bude baštit to, co si navařila včera. Každopádně pokračujeme dál, chtěli jste Coldplay Paradise, bude Sean Paul, Dua Lipa, anebo taky Sofian Mešmeš, jak přespíval hit Léto s tebou z filmu Bobule, tak se máte na co těšit. A potom po 11. hodině podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem bude Patrik Hartl. Tak si to vyslechněte, já se na vás budu těšit zase za chviličku a díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
4: Online.
3: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy, vítejte u nich. Čistě rostlinná strava může být nutričně dostatečná a je zdravá pro ty nejmenší děti, pokud je dobře naplánovaná a správně doplněná o potřebné látky. Ukazují to předběžné výsledky rozsáhlého českého výzkumu, který dlouhodobě sleduje dopady veganské stravy na lidské zdraví a střevní mikrobiom. Podle autorů studie rostou dětem na veganské stravě normálně a nemají vyšší riziko zdravotních problémů. Australské aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů, které nabídnou nadstandardní prostor a speciální zóny zaměřené na pohodlí a zdraví cestujících. A pojďme na tenis. Obhájce titulu Carlos Alcaraz čelil ve druhém kole turnaje v Tokiu 4 setbolu Matea Arnaldiho. Všechny odvrátil a po dramatické úvodní sadě zvítězil 7-6 a 6-1. Italský tenista přitom vedl v tiebreaku úvodní sady už 6-2. Dalším Alcarazovým soupeřem bude ve čtvrtfinále Kanaďan Denis Čapovalov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Dneska je Světový den zvířat. Slaví se i v Zlozníně, kde na vás čekají i nejrůznější zajímavá stanoviště. Na programu jsou také večerní lampionové prohlídky. První skupina vyrazí z nádvoří zámku v 18.30. Procházka potrvá přibližně 2 hodiny a dozvíte se na ní zajímavé informace o zvířatech v zoo.
7: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
5: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne jako malované na výlety. Možná i nějakou tu podzimní grilovačku, bude až 24 stupňů Celsia.
8: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější. Na Hit Radio.
9: 4 minutky po 11. startuje podcast s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Patrik Hartl. Tak si ho užijte a my se slyšíme za nějakou chviličku. Tak příjemný poslech.
8: Hit Radio.

0: Posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Patrik Hartl je především sympaťák. Já jsem ho tady chtěla popsat jako spisovatele a autora nejprodávanějších románů, českých románů o vztazích. Nicméně sympaťák je prý výstižnější. Vítejte ještě jednou.
1: Dobrý den.
0: A teď ty tři věci, které jste o něm možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Autor malého pražského erotikonu má za celý život jednu jedinou partnerku, se kterou je 34 let. Andulka má skutečnou předlohu a nebyla to Andulka, to je tato kniha, o které se taky budeme povídat, a potrpí si na disciplínu a má naplánováno do roku 2032, říkám to správně,
1: ano,
0: co budete dělat?
1: Práci.
0: Nebo co máte vlastně naplánováno?
1: Práci.
0: Co budete psát?
1: Co budu psát nebo co budu režírovat?
0: A to mě překvapuje, že nic jiného neplánujete, protože když jsem poslouchala nějaké rozhovory s vámi, tak ono to vypadá, že chcete mít všechno pod kontrolou.
1: Je to tak, jako chci mít všechno pod kontrolou, plánuju věci, ale teď mě v životě nečeká už nic tak zásadního. Děti už nebudeme mít. Super.
0: Majitel nejosobistějšího smíchu.
1: Čili já vlastně osobního neplánuju nic tak daleko dopředu. Moje žena organizuje veškerý můj volný čas. Já jako neorganizuju svůj volný čas, protože chci, aby byli ostatní spokojení a já jsem měl klid. A to se dosáhne, pokud žijete s manželkou a dcerou, tak to se dosáhne tehdy, když přestanete o čemkoliv rozhodovat. Takže já se dozvím, co budu dělat o víkendu, dovím se i, co budu dělat o dalším víkendu, nebo co bude v létě, nebo co bude v zimě, nebo co budu dělat večer. A tomu se snažím přizpůsobit a jsem šťastný, že za to nenesu zodpovědnost, takže to neplánuju. A plánuju jenom tu práci, které je ale hodně, takže toho volného času je významně méně než té práce a tu práci tu musím plánovat dopředu, protože prostě vlastně mám v hlavě tolik nápadů, že je potřeba je nějak zorganizovat, aby se na ten svět dostali, abych na něj měl prostor. No. Ale jinak já bych vlastně toužil nic neplánovat. Chtěl bych žít bez plánu. Chtěl bych žít tak, že ráno vstanu a řeknu si, co budu dělat. A tak to vůbec nezažívám nikdy.
2: Hit Radio Zlín.

0: Dáte díky, že se díváte, na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl.
1: Vy jste v některém z rozhovorů o sobě říkal, že, vlastně ta že je pro vás hrozně důležitá disciplína. Že kdybyste vlastně sám sebe nedisciplinoval, tak že by vlastně to možná vypadalo, kdybyste byl jeden velký gejzír nějakých vlastně nápadů, nějakých kreativních
2: počinů,
1: které by nebyly zorganizovaný.
2: Já jsem divoký, já jsem pankáč. Hrozně hodnej a laskavej, ale pankáč a energie ve mně je hodně a kdybych nemohl pracovat, tak polezu pozdě. A nebo budu jezdit hrozně rychle autem, nebo prostě budu dělat nějaký dobrodružné věci, které jsou nebezpečné, buď to pro mě, nebo pro okolí. Takže já potřebuji zapřáhnout hlavu, potřebuji dát potravu svému mozku, protože on je zlobivej. A je jako laskavej, ale fakt divoký. Takže já mám hodně energie, hodně pracuju tím pádem a jako čekám, kdy se stane to, že ta energie začne ubývat a začnu se sklidňovat. A to se zatím vůbec neděje. Byl bych radši, kdyby se to už postupně dělo, ale neděje se to. Takže já vlastně potom se někdy cítím utahanej sám sebou. Jo, protože prostě jsem takový bulldog, který pořád jako táhne a tlačí a zmítá nějakými představami a sám vevnitř jsem vlastně vyrovnaný díky tomu, že pracuji a díky tomu, že tolik energie dávám do příběhu, který nejsou reální. To znamená, nepotřebuji potom sám nic zažívat a to je dobře. Já bych zlobil. Já nevím, co bych dělal, protože jsem v té situaci nikdy nebyl, ale cítím, že bych sám se sebou na dovolenou radši nejel.
0: Není dobré nechat to bezprizorně.
2: Bojí, co se tam bude.
0: Do toho roku 2032 máte jistotu, že ta energie bude dostatek na to,
2: já
0: co máte naplánováno?
2: Já mám tolik energie, že to není problém. To není problém. Problém je, aby se mi neutavilo tělo a aby můj mozek vydržel ty nápory energie, který má moje duše. Čili já se neutáhám duševně, ale je možný, že prostě dost mě klepne pepka nebo něco takového.
3: Hit Radio Zlín.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně, na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl.
1: Jak jsou na tom Češi se čtením Na dobrou noc?
2: Nemám žádné relevantní informace, ale já mám ze své vlastní bubliny mám pocit, že čtou hodně. Já jsem dětem četl odjakživa. Můj syn nečte nic. Ale do té doby, než se o tom rozhodoval, tak jsem mu četl pořád a moje žena. A své dceři čtu pořád a moje dcera teda ta ráda čte. Ta čte pořád sama i ta čte Beletry ráda. A mám pocit, že děti rádi vstřebávají příběhy, kterým jim čtou rodiče, protože je to jakási chvíle, kdy jsou spolu. Je to chvíle zábavy, kde vedle sebe ležíte v posteli, to je hrozně hezký. Já mám rád to, že ležím vedle své dcery v posteli, už celý ten den je za námi a my se můžeme k sobě přitulit a já čtu příběh, který je laskavý a hezký. Tak to je moment harmonie, na který se oba těšíme. Tak proto vlastně jsem začal psát ty dětské knihy, protože oni můžou zprostředkovat opravdu jako jedny z nejintimnějších momentů mezi rodičem a dítětem. Četba je vášnivým zážitkem. A měl by dělat jenom ten, kdo má chuť. Já bych jako netlačil na lidi a čtou. Když nechcou, tak to nedělají, to blbost. Já tomu nerozumím, proč by měli dělat něco, co se jim nechce dělat. Spíš si myslím, že může dětská knížka naučit děti, že v té četbě je nějaká radost. A že ji potom můžou hledat v jiných knížkách. Já jsem to tak měl. Hit Radio Zlín.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Staré město na vědomost dává, že akce Michalské slavnosti se u nás odehrává. Zveme vás na Michalské slavnosti Hody s právem. Krojovaná chasa, hodová obchůzka, hodové tanečky. Od čtvrtka až do neděle. staréměsto.uh.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: na jedné vlně, na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl, spisovatel a především sympaťák.
1: Váš soukromý život se točí okolo jedné ženy po posledních 34 let. To je v dnešní době vzácnost. Je to vzácnost?
2: Nevím. Myslím si, že jako tuším, že nejenom v dnešní době. Myslím si, že to je vzácnost obecně i v historii. Akorát se dřív vlastně ty vztahy byly pevnější, protože lidi neměli možnost alternativy a málo kdy se rozváděli nebo rozcházeli. Ale že člověk jako asi není přirozeně monogamní dlouhodobě tak, aby byl úplně spokojený a úplně šťastný a úplně naplněný. Já jsem velice konzervativní a hrozně nerad měním něco, co mi vyhovuje. A svoji ženu miluju a nikdy mě žádné jiné ženy nezajímaly na té úrovni, že bych skutečně něco podnikl. Já jako, mě zajímají ženy a rád se třeba podívám na nějakou ženu nebo rád promluvím s nějakou ženou, to je krásný. Je krásný, když si člověk třeba může svobodně vyměnit sympatie s jiným pohlavím, to je krásný, ale že bych vstoupil do nějakého vztahu, na to jsem příliš uzavřený a příliš vlastně tenduju k tomu, aby měl jednu kotvu.
1: Andulčina Andula, ta vaše poslední kniha, na čem pracujete teď, prozraďte.
2: Já chci říct, že to je vánoční. Já chci říct, protože já miluju Vánoce.
1: Všichni milují Vánoce, je někdo, kdo nemiluje Vánoce.
2: Já miluju Vánoce víc.
1: Nejvíc
2: jo,
1: na světě.
2: Tak,
1: Patrik Hartl, nejvíc miluje Vánoce ze všech.
2: A já, mně se podařilo napsat ty příběhy z předvánočního období a to hrozně miluju. Já to hrozně rád peču cukroví, hrozně rád zdobím byt, hrozně rád zabijím kapra. Ano. A ten předvánoční čas, který je naplněný takovým očekáváním něčeho výjimečného, což většinou nepřijde pak, tak ten je krásný a má v sobě jakousi energii tak strašně silně pozitivní, že jsem teďka strašně rád, že jsem to ze sebe vytlačil. To je všecko, pak už o tom nemusím mluvit. No?
1: Patrik Hartl, díky, že jste byl naším hostem, náš čas se nachýlil.
2: Super.
1: Díky.
2: Děkuju.
1: Budu se těšit třeba někdy příště, až zase něco napíšete, tak nám to přijdete představit.
2: Děkuju, moc rád.
1: To byl sympaťák Patrik Hartl, také mimo to spisovatel. Já díky, že jste se naladili na jednu vlnu a opět se naladíme za 2 týdny. Naschledanou a naslyšenou. Hit Radio Zlín. Zlepši si náladu.

Baker, Hi Hello, typický letní song, Hit Radio stále s vámi, hezké dopoledne. Celý podcast na jedné vlně s Patrikem Hartlem, Bárou Divišovou si můžete vychutnat na YouTube, když se budete třeba projít, venku je krásně, nasadíte sluchadla a už máte takový ten svůj relax, pohodičku, nebo když jedete někam autem. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Linkin Park, Pink, spousty dalších a dobrou chuť, pokud právě budete obědvat nebo chystáte ty svoje sobotní obědy. Díky, že posloucháte Hit Radio a za chvilku jsme zpátky.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkonem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Před topnou sezónou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadují roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. A pojďme také na sport. Český tým narazí ve třetím kole Ligy národů na nejtěžšího soupeře. Svěřenci trenéra Santiho Denie se po dvou porážkách střetnou v Ovědu se Španěli, posledními mistry světa a Evropy. Výběr La Rocha má plný počet bodů a navíc drží rekordní sérii 40 zápasů bez prohry v základní hrací době. Přímý přenos utkání.
6: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
5: Sobota přinese jasno až polojasno. Pokud jste plánovali někam na výlet, rozhodně bych to neodkládal na jiný den. Dnes bude ideálně. Odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
7: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
8: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
9: Teď už krásné sobotní odpoledne, 3. října, doufám, že si dáváte něco dobrého, anebo teprve chystáte, nechte si chutnat, já frčím s váma ještě hodinku do 13. hodiny. Budeme hrát to nejlepší, Rihanna před námi, nebo Will.i.am právě teď, tak hezké odpolka.
7: Hit Radio Zlín.

0: odpoledne, díky, že posloucháte 3. října. Tak si představte, že dnešní den je světový den úsměvu. Smích léčí, hudba léčí, to když spojíte dohromady, to je prostě nádhera. Mě dokonce fascinuje, že taková statistika je, že děti se smějí až 400krát denně, zatímco my dospěláci jsme rádi za 15 kousků. Tak jak je to u tebe, Fílo?
1: Tak jestli je průměr 15, já si myslím, že takhle je to těžký počítat, třeba že 50krát za den se usměju, jako já s tím nemám problém. Je pravda, že můj neutrální výraz podle ostatních je spíš arrogantní, to mi říkalo už hodně lidí, což teda je mi líto, ale asi
0: máš
1: to tak je.
0: Máš takovej obličej, bohužel.
1: Jo, ale jako když mě někdo pozná víc, to se vám může říct, tak jako já se směju celkem dost. Takhle, pořád si na něco stěžuju, to je pravda, ale u toho nebo mezi tím se směju hodně a myslím si, ty bys mohla těch úsměvů mít třeba těch 500-600 za den možná, že bys
0: jo,
1: to novorozeně
0: překonala. Já se ráda směju, ale samozřejmě taky máme někdy den blbec, jak se říká, ale co se týče tady aspoň našeho společného vysílání, tak si myslím, že my se každý ten víkend fakt jako nasmějeme i blbostem. Ale prostě nasmějeme se, tak nevím, dneska je prostě světový den úsměvu, smějte se každý den, je jedno jaký je den, prostě vykouzlit úsměv někomu na tváři jen tak, může být něco hezčího v tu chvíli, nebo když třeba prodavačce řeknete, vám to sluší, nebo mile poděkujete za něco, tak jí to rozzáří a usměje se a to je prostě to hezký. Tak prosím vás, dneska se usmívejte o něco víc, ale každý den se smějte, mějte radost ze života teď a tady, jo? My jdeme hrát další muziku.

0: Pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů, hezké odpoledne, Maroon 5, Cardi B, nebo Smash Mouth, a nebo taky Lady Gaga a Bradley Cooper. Vy jste si dneska hodně přáli v hitech na přání k vaření Shallow, tak teď je ta příležitost se k tomu vrátit. A tenhle duet, jeden z nejkrásnějších, mimo jiné i ten film je nádherný, Zrodila se hvězda, tak se na to můžete podívat, tak my si Shallow dáme za malý okamžik, tak si na to počkejte.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: kolik z vás mezi vámi je fanoušků fotbalu a fanoušků hokeje. Já vím, že fotbal Filip miluje. Co to bylo?
1: Jo.
0: A já jsem zase taková hokejová faninka, protože já nevím, mě se na ty chlapy kouká líp a přijdou mi takový drsnější, takový jako tvrdší a naopak tomu sportu asi lépe rozumím než fotbalu. Tak když jsme u toho hokeje, můžu dát přednost mě, Filipe, před fotbalem, můžu, viď?
2: Jako můžeš, já mám rád samozřejmě taky hokej, jako.
0: Tak dneska tady bude prostě více hokeje, protože pro Davida Pastrňáka začala sezona NHL, to je náš prostě pasta. V noci na dnešek dvakrát údajně asistoval a dovedl svůj Boston k výhře. Víš o tom něco víc?
2: No, ne, že bych to úplně viděl, každopádně řekla si naprosto správně, dvě asistence měl David Pastrňák a u něj je hlavně zajímavé, že od letošní sezony v Bostonu dělá kapitána, což se povedlo opravdu hrozně málo českým hokejistům, takže fakt je jako ve smetánce.
0: Tak ono je skvělý to, že kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď vlastně velí celý tý kabině.
2: No, je to hlavně velká čest, vem si, jak jako Američani a Kanaďani jsou jako velcí patrioti a teď prostě jako Čech z 10 milionové země, prostě jak si správně řekla, šéfuje kabině týmu NHL, za mě veliký klobouk dolů, ale David si to zaslouží.
0: On to město miluje a město miluje Pastu a my ho přímo zbožňujeme.
2: Pasta!

0: Hezké sobotní odpoledne, náš čas se pomalinku blíží ke konci. Byla s vámi Lea Děnděši. Budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Vy si dneska užijte to babí léto. Má být nádherně dnes, zítra i pozítří a od příštího týdne, od té druhé poloviny spíše. Už to spadne dolů, no? 13 stupňů, 12 stupňů, 10 stupňů. Podzim se blíží nezaměnitelnou rychlostí, tak si užívejte ty poslední babí léto dny a dělejte to, co máte rádi, a pokud možno poslouchejte naše Hit Radio. Budu se na vás těšit zítra, mějte se krásně a ahoj.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín. Hit Radio.

0: zeď. Tlit, tlit. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Hit Radio.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dneska je potřeba počítat se zavřenou cestou, konkrétně mezi Vsetínem a Malou Bystřicí se totiž jede rally a uzavírka potrvá až do 17:30. Tak tady to objeďte jinudy, nic dalšího tu ale v tuto chvíli nemám. Kdybyste na cokoliv narazili, dejte vědět na WhatsApp Hitradia Zlín 601 13 13 05.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na 7 místech Česka se dnes lidé mohou podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě z let 2018 až 2021. Akci Den lesů pořádá státní podnik Lesy České republiky. Návštěvníkům mimo jiné nabídne komentovanou prohlídku, ukáže lesnickou techniku včetně dronů nebo předvede práci s pilou. Přerované dál bojují se suchem, nepříznivá hydrologická situace tam totiž pokračuje. Vodoprávní úřad proto prodloužil zákaz odběru povrchových vod až do 31. října. Co všechno místní nemohou dělat, řekne mluvčí města Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Toto opatření se týká například Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky.
5: Ale také například Bystřičky, Moravy, Blaty, Hané a jejich přítoků. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům Centálie. Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla, v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Oviedu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
7: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Kouknem taky, jak je venku. Dneska opět krásně slunečno, jak kdyby snad v kalendáři nebyl říjen. Ale tak jenom dobře, s teplotami se dostaneme na 22.
1: Hit Radio Zlín.
0: Sobotní odpoledne z Hit Radio Zlín startuje, s vámi Martin Král a hned na začátek si řekneme, proč byste dneska rozhodně neměli zůstávat doma. Hit Radio, my friend.

0: Eva Farná a Mira a jejich chvilku po 13. zítra Rádia Zlín. A jestli už se nemůžete dočkat zimy, svetříků, bunc a hlavně ledu, tak přece jenom venku se dneska dostaneme s teplotami až na 22, tak ale je jedno místo, kam se můžete přijít parádně schladit a tím je CCM Arena tady ve Zlíně. Kdybyste si nebyli úplně jistí, je to ta zadní až za zimákem a tam si totiž dneska můžeme přijít zabruslit u příležitosti velkého výročí 25 let od založení stezy Zlín a navíc my tam u toho budeme s vámi, konkrétně naše odpolední show, Pavel a Šárka, vám k tomu budou pouštět muziku, možná vás trochu hecovat a hlavně bavit, no prostě bude to stát za to, tak určitě doražte, vstupy jenom za stovku a jestli nemáte svoje brusle, nevadí, můžete si je tam půjčit. Tak se připravte, startuje se v 18 hodin.
1: A

0: A já se přiznám tady na Hydrádiu Zlín, že jsem vlastně netušil, že se to dneska ještě dělá. Já to znám snad jenom z knih, možná nějakých starších filmů, ale určitě se najdou i mezi vámi fandové ptačího života. Přesně proto bude Muzeum regionu Valašsko pořádat velké pozorování ptáků, a to už dneska na Vsetíně a zítra u Chorinských rybníků. No ale co je dobrý, tak kdybyste se chtěli přijít podívat i jako amatéři, jako jsem třeba já, tak k tomu budou povídat i odborníci, takže tady to bude hodně zajímavý.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Pěkné sobotní odpoledne z éteru Hit Rádia Zlín a teď je přesně ten čas, kdy asi většina z nás pěkně spočívá po obídku a rozhoduje se, jestli teda jako vrhnout se na tu zahradu, kouknout na něco v telce, nebo to úplně zapíchnout a jít spát. No tak ale pozor, to by byla škoda, protože dneska stojí za to vyrazit ven. Ve zlínské zoo totiž slaví Světový den zvířat se speciálními stanovišti po celém areálu a na to večer ještě k tomu navážou večerními prohlídkami s lampiony. No a třeba ještě na 14. se chystá taky komentovaná procházka jižními svahy tady ve Zlíně, což by mohlo být super zajímavý. A jestli jste z okolí, ještě to stíháte.

Už jsme si řekli tady na Hitrádiu Zlín, kam dneska vyrazit, teď ale obráceně je potřeba vědět taky naopak, kde to třeba úplně nejde. Ať nevyrážíte zbytečně, tak prosím vás, celý tento víkend se nedostaneme do Baťova mrakodrapu kvůli odstávce elektřiny. Ale tak možností, odkud je na Zlín krásný výhled, máme víc než dost, ale teda je fakt, že ze žádného z nich není

0: teď. Tweet, tweet!
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně ve Valašském Meziříčí, ulice Masarykova, konkrétně za Kruháčem, ve směru na Lhotku nad Bečvou, tam se srazil nákladák s osobákem, probíhá vyšetřování nehody, tak ať do toho nevletíte. Jestli jste právě za volantem, tak jednak teda dobře dojeďte a druhá, kdybyste narazili na cokoliv dalšího, dejte vědět na 601 13 13 05 WhatsAppy Rádia Zlín. A teď už jdeme na zprávy.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
2: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Aplikace e-doklady má před volbami novou verzi. Stát ji upravil po srpnovém zátěžovém testu, který měl ověřit, jak zvládne velký počet uživatelů najednou. Co mimo jiné test ukázal, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
3: A test nám mimo jiné ukázal, že jen zhruba 50% účastníků měl v tu chvíli nejnovější verzi aplikace. My to číslo potřebujeme změnit, proto opakovaně prosíme, aktualizujte předem, doma v klidu. Stažení z App Store nebo Google Play zabere minutu, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.
2: Bez této aktualizace se aplikace totiž vůbec nespustí. Lodní doprava za pololetí přepravila meziročně zhruba o pětinu méně nákladů v Česku. Do čísel se negativně propisují dlouhodobá období nesplavnosti. Klesla jak vnitrostátní, tak i mezinárodní přeprava. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat. Existovaly obavy, že muž přejal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem v Dubaji. Zatím není jasné, jak hluboko ho nový zaměstnavatel prověřoval. No a nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíce času.
4: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Co se týká počasí, nad Zlínskem momentálně krásná slunečná obloha bez mráčků. O, možná jeden tam vidím. Ale do toho lehce pofukuje a na teploměru 22.
1: Hit Radio Zlín.
0: Jestli se někdy nehodí odkládat grilovačku, tak je to právě teď. Kvůli čemu vlastně? To si řekneme za chvilku. Teď muzika.

Tolik Kateřina Marie Tichá a Plamen na Hit Radio Zlín a ježdění na kole, to je prostě naše. To tady na Zlínsku jedeme ve velkém, stačí si kdykoliv přes den stoupnout někde poblíž jakékoliv cyklostezky a garantuju vám, že na prvního projíždějícího nebudete čekat dlouho. A ono se není čemu divit, kolikrát jedeme, že jo, skrz tu krásnou přírodu, lesy nebo ve městech zase kolem hospůdek a kaváren. I proto vznikne ve Zlínském kraji nových 400 km tras pro gravelová a horská kola, ale tak mě napadlo, brzo nám začne přituhovat, co vy a cyklistika v zimě. Někdo to má rád, prostě že jo, ti otužilci, zase na druhou stranu někteří už dávno kolo touhle dobou zazimovali, tak jak to máte a jak to děláte, že vám nevadí ten studený vzduch? 601 13 13 05, pojďte.

0: Hit Radio Zlín s vámi, chvilku po 14. hodině, já jsem se vás ptal, jak zvládáte cyklistiku v zimě. Protože, hele, já jsem to zkusil jednou a prostě ten studený vzduch, jak tam proudí, nic, co bych si užil. Ne všichni to tak ale máte, napsala Zuzka. Jezdím z Hulína do práce do Kroměříže celý rok. Tajemství je v cibulovém oblékání. 3 vrstvy, na krku nákrčník a po 10 minutách jízdy je mi teplej než v autě, co čeká na rozmrznutí. Tak hele, díky za tenhle tip, cibulové oblékání zní rozhodně zajímavě. A ještě taky Lucka, mám v obýváku trenažer přímo přes televizi. Během jednoho dílu seriálu odšlapu 20 km a na konci řady mám na to víc než v létě. Tak se mi líbí na téhle zprávě, že vlastně poznáme, jak Lucka vypadá, protože jeden díl seriálu standardní má kolem 20 minut. Protože za 20 minut dát 20 kilometrů, to já bych v životě neujel, jako fakt máš můj neskutečný obdiv.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Do konce října masivní výprodej skladových zásob v Duda koupelny. Více než 100 druhů obkladů a dlažeb a k tomu více než 300 druhů koupelnového vybavení. V Duda koupelny teď získáte na veškeré skladové zásoby slevu od 20%. Duda koupelny.cz.
3: S mým hlasem mi pomohla AI.
4: Puf, puf, mňau.
3: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Sebastian a Barcelona na Hit Radio Zlín. A je to tady čas oprášit svetry, bundy, možná i deštníky, nebo klidně i pláštěnky. Před námi jsou totiž podle předpovědi poslední dny, kdy máme takhle jako krásně a teplo. Od příštího týdne už by se to mělo začít velmi rychle ochlazovat. Tak jestli jste měli v plánu ještě něco venku a pořád jste to odkládali, nějaký třeba výlet, opékání, posezení s kamarády, nebo klidně jenom procházku se psem o kolečko delší, tak teď je ta chvíle, kdy už se to nevyplatí odkládat. Hele, klidně si to naplánujte, zapište si do kalendáře a užijte si to naplno. A k tomu sebou nezapomeňte doužít taky Hit Radio Zlín, protože jedině u nás vám k tomu posíláme tu nejlepší muziku. Za chvilku linky.

0: absolutní vrchol. V tom dobrém samozřejmě. Soundtrack mého dětství, absolutní klasik, neboli Avicii, Hey Brother. A u těch nejlepších hitů zůstaneme na Hit Radio Zlín i dál, i když se teda posuneme k těm o trochu novějším, za chvilku, totiž Leony a taky Coldplay a Burna Boy, We Pray. To nevím, jestli jste věděli, že od téhle hitovky je dokonce hned několik různých verzí. Tohle je třeba ta španělská, ale ještě se dá najít třeba i arabská nebo hindská. A jako, hele, nezní to vůbec blbě, ale my si dáme tu klasiku tak, jak to známe u nás. Tak si na to počkejte.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a v tuto chvíli hlásím zase dobré zprávy. Teď už totiž na zlínských cestách vládne klid a pohoda. Kdyby se to ale náhodou změnilo, dejte o tom vědět na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkónem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Silniční nákladní doprava v pololetí přepravila meziročně méně nákladu. Z letos přepraveného nákladu bylo 80% v rámci vnitrostátní přepravy. Vyplývá to z předběžných statistik ministerstva dopravy. Dopravci se letos potýkají s vysokou cenou nafty kvůli Blízkému východu. Praha stále hledá vánoční stromek pro adventní trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorům přišlo zhruba 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí firmy Tyco Hana Týce.
7: Ideálním stromem je smrk stepilý, musí mít hlavně rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Může růst vlastně kdekoliv v celé České republice, ideální ale v blízkosti silnice, i když i s tím jsme si už v minulosti poradili. A co je důležité, stav stromu musí být hlavně zdravý.
6: Tipy je možné posílat do 15. října na e-mail info@tyco.cz. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Novela by měla přinést i profesionalizaci povolání. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A 3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Ovědu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
8: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Žádná dramatická změna nás pro dnešní odpoledne nečeká. 22 svítí na teploměru a stejně tak by mělo být zhruba až do 18. hodiny. Večer čekáme a hlavně v noci teploty mezi 9 a 11 stupně.
4: Hit Radio Zlín.
0: Normálně tady u nás na Zlínsku se našel poklad. O co přesně jde a co s ním bude dál, si řekneme na Hit Radio Zlín už za chvilku. Hit Radio. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to

A tady na Hit Radio Zlín mám pro vás taky takový malý tip, jestli teď hledáte pro vaše děcka střední školu, kam pokračovat po základce dál. Nevím, jestli jste věděli, že tady u nás ve Zlínském kraji jsou normálně burzy škol. Já si snad nepamatuju, že by za nás něco takového bylo. Maximálně jsem tam nějaké dny otevřených dveří. No tak teď už máme dokonce i takovouhle možnost. Dokonce se můžeme na názor zeptat těch, co tam teď studují. A tak si jako říkám, co je vlastně ten obecně hlavní důvod, kvůli kterému si vybereme nějakou školu? U mě to třeba bylo jasné, protože jiné ajťácké obory minimálně tehdy ve Zlíně nebyly a fakt jako o hodně jsem o to stál, ale určitě to nemáme všichni stejně. Tak 601 13 13 05, pojďte napsat na náš WhatsApp, jak jste to měli vy a co je podle vás nejdůležitější. Za chvilku se k tomu vrátíme. Mezitím nám ale nebude chybět skvělá muzika, za chvilku Bruno Mars, tady je Lady Gaga. Tak pěkné odpoledne.

0: podle čeho si vybrat střední školu, to jsme tady řešili na Hit Radio Zlín. To je totiž jo, velké téma u všech studentů, hlavně ze základní školy, kteří budou přecházet, a vy píšete, podle čeho jste to vybírali vy. Napsala Lenka: upřímně, šla jsem tam, kde mi doporučila máma. Tenkrát jsem remcala, dneska jí za to děkuju skoro každý den. A to je super, že se vlastně takhle trefila. Jinak ještě Tomáš: šel jsem na kuchaře, protože jsem strašně rád jedl. Dneska vařím pro celou rodinu a všichni jsou spokojení, hlavně já. To je, tak přemýšlím, jestli jsem se vlastně já nevybral špatně.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Taky v sobotu odpoledne je s vámi Hit Radio Zlín a normálně v Kroměříži našli před pár dny 120 let starý poklad. Tam se totiž opravuje radniční věž a přitom tam našli takové tři kovové tuby a oni to otevřeli restaurátoři z muzea Kroměřížska a víte, co tam našli? Normálně zapečetěné role s různými starými dokumenty, ale taky spisy, fotky a třeba i pohlednice z roku 1906. Teďka to začínají zkoumat dopodrobna a mně se vybavilo, jak my jsme kdysi na základní škole měli, mám pocit, že Noc s Andersenem, něco takového. A tam jsme jednou napsali taky vzkaz pro někoho z budoucnosti a šli jsme to normálně někam zakopat. A ono už je to sice teda docela dávno, tak si úplně nepamatuju, co jsme tam napsali, ale obávám se, že až to někdo za těch 100 let najde, asi ho to nenatchne tolik.

0: Ed Sheeran a Shivers právě doznělo z Hitrádia Zlín a podle mě už je taková jako zažitá tradice, minimálně v mém okolí to tak všichni mají, že vozíme v autě celoročně deštník. Protože prostě chceme být připravení, že jo? Co kdyby? Ale stejně ho ve finále použijeme třeba tak jednou za 3 roky. Protože u nás, když začne lít, tak než vůbec někam dojedem, tak už zase přestane. Když se ale podíváme daleko za naše hranice, tak v takovém Tokiu by se teďka využil neustále. Tam totiž prší už přes měsíc bez jediného suchého dne. No tak možná můžeme být za ty naše mini deště rádi.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a velká pochvala pro všechny z vás, co jste právě za volantem, protože nevidím a ani nehlásíte žádný dopravní komplikace v tuto chvíli. Kdyby se to ale náhodou změnilo, na něco jste narazili, nezapomeňte o tom dát vědět na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 1305 a já to pošlu dál.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu. On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
2: Je 16 hodin krátké zprávy a David Račák. Městská hromadná doprava v Česku překonala v prvním pololetí hranici miliardy přepravených cestujících téměř o 7 milionů. Loni byl počet přepravených cestujících v MHD za prvních 6 měsíců nižší. S výjimkou trolejbusů přepravili tramvaje, metro i autobusy meziročně více lidí. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
3: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
2: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku mohli řidiči za rok ve 269 dnech jet rychlostí 150 km za hodinu. Jde o první úsek na českých dálnicích, kde od loňského října je za příznivých podmínek povolena vyšší rychlost než 130 km za hodinu. No a český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen 2 měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara.
4: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: Dnešní počasí je na Zlínsku naprosto ukázkové a podobně to budeme mít i zítra. Čekáme teploty mezi 17 a 21 stupně.
1: Hit Radio Zlín.
0: Možná si zrovna teď říkáte, jak spotřebovat to všechno, co vám letos vyrostlo na zahrádce, taky s tímhle na Hit Radio Zlín poradíme.

sobota s datem 3. října, vyladíte Hit Radio Zlín a tak jsme slyšeli v létě ze všech stran, že je moc sucho, kde co neroste, ale pozor, ono to tak sice znělo, ale neplatí to univerzálně pro všechno, jo. Na zahrádkách totiž je ještě pořád co sklízet, ať už jsou to dýně, rajčátka, samozřejmě klasika cukety, ale třeba i jahody a maliny. No, my co žijeme v bytě, můžeme jenom tiše závidět, ale vy ostatní, pojďte se pochlubit, jak to letos vypadá u vás. Co všechno máte na zahrádce a taky vždycky řešíte, co vlastně s tím budete dělat, až to všechno vyroste. Rozdáváte to po sousedech nebo jako co s tím děláte? Pojďte mi napsat zprávu nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 601 13 13.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

Prosím vás, a nechcete cukety, nebo tady třeba jako rajčátka, co, ne? Takhle nějak to zní v posledních dnech, různě na Zlínsku. Vyladíte jinak Hit Radio Zlín a o tomhle se přesně bavíme. Jak řešíte svoje zásoby na zahrádkách, protože v tomhle období se to tak akorát sklízí. Napsala Janča, cukety letos snad nikdy neskončí. Už jsem z nich dělala placky, buchtu i nakládané a manžel mi včera řekl, že jestli uvidí na talíři ještě jednu, odstěhuje se do garáže. A ještě taky Marek, ten mě vyvedl trošku z omylu. Já mám zahrádku na balkoně v paneláku, 3 keříky rajčat a 1 papriku. Úroda letos 14 rajčat, ale každé jsem si vychutnal jak v restauraci. A to je pravda. Naše teta měla vlastně ve skleníku rajčátka a ty byly vždycky úplně luxusní. Tak tě má.

schválně, kolik z vás, co teď posloucháte Hitradio Zlín, bylo součástí kapely, co se scházela nebo třeba ještě pořád nacvičuje u někoho v garáži? Jo, prostě garáž se tak nějak možná nechtěně stala vlastně symbolem pro malé projekty. V Americe takhle kolikrát vznikají, že jo, i startupové firmy, spousty z nich jsou dneska už giganti. Ale když se vrátíme zpátky k nám, tak v Kroměříži se z toho vlastně vzali inspiraci a připravují projekt, co se jmenuje Garáž. A i když je teda o něco málo ten prostor větší, tak si to z toho bere tu myšlenku a mělo by to být kreativní centrum pro mladé lidi, takže přesně to místo, kde budou vznikat super nápady. Tak a jenom, až tam jednou něco vymyslíte, tak na procentech za to, že jsem vám dal tenhle tip, se pak domluvíme, není problém.

0: Tady jsou hity pro vaši lepší náladu. Za námi na Hit Radio Zlín taky Linkin Park a Leave Out All The Rest. A když se podíváme, co je taky před námi, tak v celou aktuální dopravní servis, samozřejmě krátké zprávy, do té doby, ale pokračujeme i s další sporu muzikou, budou Maroon 5 nebo taky Pink, o ní konkrétně hitovka o tom. Jak uniknout z negativity, vůbec se neohlížet zpátky a prostě žít? Tak tohle se spolu užijeme už za chviličku.
1: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a v tuto chvíli už se došetřuje nehoda dvou osobáků ve Valašském Meziříčí směrem na Bystřičku. Tak když tak opatrně, pokud vyrážíte tímhle směrem, až do toho náhodou nevletíte. Kdybyste narazili na cokoliv dalšího, dejte o tom vědět na WhatsApp Hit Radio Zlín 601 13 13 05.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš dnes odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Premiér řekl, že to není pravda. Babiš to uvedl na předvolebním setkání na Přerovsku. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před dvěma lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas na víc na jiné aktivity. Podle odborníků se volební kampaně v mnohém podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle nich zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
3: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátorku.
2: Podle Kubáčka tak může být právě osobnost kandidáta tím hlavním, podle čeho voliči jednotlivé nabídky rozliší. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Ovědu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
4: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě, Tlumačov. Itálie v zahradě, CZ.
0: 9 až 11 stupňů, tolik čekáme dneska v noci. Někdo by řekl, že to je pořád krása, že jako necháme si otevřené okno. To by pro mě nebylo, já už bych umrzl. Nicméně zítřejší teploty budou o něco pozitivnější. Přes den čekáme 19 až 21 a krásně slunečno.
1: Hit Radio Zlín.
0: Poslední hodinka dnešní společná před námi na Hit Radio Zlín a já pro vás mám něco speciálního, ale na to si budete muset počkat.

Taky chvilku po 17. ladíte Hit Radio Zlín a už jste ho viděli? Myslím teďka nově otevřené hřiště u polikliniky v Otrokovicích. Tam jsem vlastně i já jako malý si chodil hrávat. Tam to bylo to velké pískoviště. Teda, ne, že bych si to pamatoval, protože byly mi třeba 3 roky, jo. Ale máme to samozřejmě v rodinném albu asi 1000x dokumentované. No každopádně, když si vezmem, jak to vypadalo přes tím a teď, to je úplně 101. Určitě na to koukněte taky, protože i jenom z těch fotek se třeba budete možná chtít vrátit do těch dětských let, nebo minimálně dětskám tak trochu závidět, protože hele, oni tam mají obrovské letadlo s věží a tobogánem, takové ty zemní trampolíny, nebo dokonce lanovku. Prostě je to všecko krásné, nové. Vlastně něco jako naše muzika, ta sice není vždycky nová, ale krásná je určitě. Tak za chvilku dáme Adele a teď už taky Coldplay. I know that this could hurt me bad.

0: ve vašich uších v tuto chvíli Hit Radio Zlín, ať už děláte cokoliv, díky za to, že u toho můžeme být s vámi. A jinak máte doma nějakou sbírku? Mince, poštovní známky, pohledy, dokonce prý někteří sbírají i obaly od žvíkaček. No, je toho dost. A kolikrát se ty alba třeba dědí i v rodině po generacích. Ale klidně i jestli ještě nic takového nemáte a chtěli byste začít, tak si zaznačte do kalendáře neděli, ale teda ne tuhle, ale až příští týden. Na výstavišti v Kroměříži se totiž chystá setkání všech sběratelů. Vlastně ani nemusíte nic kupovat, ale jenom klidně se přijďte podívat, zeptat se těch, co tomu rozumí, jak se to třeba pozná, co je vzácné a co ne. I to může být dost zajímavé.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

A pojďme si dát tady na Hitradio Zlín taky takové rychlé ohlédnutí za tím týdnem, který je za námi. Teda skoro, jakoby jasně, ještě zbývá neděle, ale všichni víme, že se ani neohlídneme a už budeme zase v práci, ani nebudeme vědět, jak se to stalo. Každopádně za námi v tomto týdnu nález pokladu v Kroměříži, velký návrat Barca Academy Campu do Zlína, hokejisti Zlína mají nového kapitána, který navíc už v úterý dorazí k nám do odpolední show na rozhovor, no a nemůžeme zapomenout ani na Headwaye, který přijel odspívat legendární hitovku What is Love na včerejší bitvu o Zlín. No, je vidět, že u nás to prostě žije.

0: 17 hodin, 39 minut, k tomu vyladíte i Rádio Zlín. A ti z vás, co poslouchají pozorně, ví, že jsem tady na začátku hodiny sliboval něco speciálního. No a už je to tady, za malou chvilku totiž na CCM aréně startuje bruslení s Rádiem Zlín a proto je taky na místě Pavel a Šárka z naší odpolední show a já zdravím Pavla na telefonu, nazdar.
1: Nazdar všem.
0: Tak co, jak to probíhá, už máte všechno ready?
1: My jsme připraveni, trošku jsme zápasili s technikou, ale všechno se povedlo. Vyladili jsme to, vyzvučili tak, aby celá ta arena byla absolutně v topu, aby se brusilo jedna báseň.
0: Tak to je výborný, hele, a na co se vlastně můžeme těšit, teda kromě bruslení samozřejmě?
1: Úplně v první řadě je to jedno z prvních bruslení vůbec této sezóny. Myslím si a troufnu si říct, že tady ve Zlínském kraji. Nevím o tom, že by se nikdy jinde bruslilo, ale možná to je jenom moje neznalost. Nicméně tady se to teda startuje. Je to v té zadní CCM aréně, hned za tím hlavním stadionem Lučka Čajky. Když sem přijdete od 18.

0: do 19.30 tady. Můžete si zabruslit, rozjet tu sezónu vlastně s námi. Ten let je mimochodem naleštěný normálně jak zrcadýlko. Hezky. Do toho my vám tady samozřejmě budeme pokecávat, můžete si pokecat s náma a do toho vám budeme vyhrávat. No a samozřejmě něco na pití, na jídlo, to je základ.
1: No tak díky moc, ale tak si to moc užijte.
0: Tak super, my si to užijem, ty si víš.
1: No tak třeba se objevím ještě.
0: Dobrý, tak čau.
1: Darec. Já jenom dodám, že to bruslení taky je i v rámci oslav 25 let, jste za Zlín. A jinak to už je pro dnešní den ode mě všechno, ale brzo se uslyšíme zas. Tak do té doby se mějte hezky, ahoj.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Město Brumov Bylnice zahajuje prodej moderních družstevních bytů 1+KK až 3+KK s balkónem či terasou a s možností převodu do osobního vlastnictví. Klidná lokalita obklopena krásnou přírodou a kompletní občanskou vybaveností. Nyní vám stačí jen 25% z pořizovací ceny. Více na webu družstva www.bdbb.cz.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Systémy udržující život na Zemi degradují. Podle nové zprávy je už 7 z 9 takzvaných planetárních hranic překročeno a u všech tlak dál roste. Zvyšuje se tím riziko rozsáhlých a potenciálně nevratných změn životního prostředí. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidem může pomoct vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmů a naplánovat detailní program. V čem dalším může být turistům nápomoc, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
2: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
1: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska motorvě z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Meteorologové očekávají jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zatažino. Na západě ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty 18 až 23.
3: Italský design, italská elegance, Nardi nábytek. Objednejte tento týden se slevou 15%. Kód podzim 15. Itálie v zahradě Tlumačov. Itálie v zahradě CZ.
0: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

0: Ne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
0: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firma na zážitky.cz

0: Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.